Nem chci těch nás těch spacatů tam. Kde to mohu myslet? Kilometr sluníku. Kde jsi mu dal? Kde to mohu myslet? Těch nás. I kde ty kom tam to dají? Kilovej, co tam máš zlasí? Kint. I was like, I'm going to go to the house.